0: Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Počúvate tri prasiatka na Európe 2 s pornoherečkou Alexou, ktorá si mala pripraviť dva príbehy. Jedno klamstvo a jednu lož na tému, prečo začala točiť porno.
2: Takže, buď to bolo kvôli tomu, že jsem nebyla v dobrý finanční situaci a vždycky jsem si chtěla dopřávat něco lepšího, jako drahý kabelky, drahý prostě oblečení a také ten luxus, který já jsem v dětství neměla, tak jsem právě že kvůli tomu začala točit. A nebo jsem se dostala do špatné situace se svým synem, skončila jsem vlastně v azylovém domě a asi toto byla pro mě nejlepší cesta.
3: No, takto.
4: Tak presvedčivá si bola.
3: Veľmi si bola presvedčivá a je to veľmi náročné. Práve preto, že to je takto náročné, tak ten, kto uhádne správnu odpoveď, tak toho musíš vypať. Je to bečko.
4: Aká náhoda. Ďakujem, že som mal možnosť vôbec.
3: Nie, nemám. Zabudol som povedať tieto pravidlá, tak
4: to hovorím. To nevadí.
3: Asi som zabudol.
4: To nevadí.
3: My máme taký humor, dúfam, že to chápete všetci.
2: Chápu.
4: Hej, no, asi ten syn tam zavážil, podľa čoho
3: áno.
4: Sme asi
3: nie,
4: vedeli.
3: Toto bolo príliš také konkrétne, takže
4: hej. Keby si v prvom príbehu použila napríklad nejakú inú osobu konkrétnu, vieš, a to je to, čo som ti chcel dať ten hint, že nech sa tie príbehy napríklad na seba môžu podobať, len s nejakými odlišťami.
3: No a však dobre, však si to zahráme zase, to bol prvý pokus.
4: Ja, aha, dobre, no, okej, to bol tréning.
3: Keď nám napadne nejaká otázka, dobre. Tak potom dáme repete a keď uhadne všetky, dobre. Tak vtedy.
4: Zbierame krížiky.
3: No, takže toto je pravdivý príbeh. Ty si teda začala s pornom kvôli tomu, že si mala nejaké problémy s azylovým domom. Vieš nám to nejak vysvetliť, či o tom nechceš hovoriť?
2: Tak ono to není žádný tajemství.
3: No.
2: Vlastně už jenom celkově v tom azylovém domě skončit, kdy vlastně jsem přišla úplně ovšem kvůli vlastní hlouposti. Mm-hmm. Jo, že jsem byla strašně zamilovaná, prostě věřila nesprávnému člověku, jo, u kterého jsem si myslela, že to je můj partner, ale zapomněl mi říct, že 7 let má partnerku doma, takže jo, okay. Tam byl trošku problém. A
4: tak to nie je.
2: Vlastně najednou nie. Jsem se ocitla úplně v jiném městě, docela daleko, protože já jsem momentálně z Prahy. Ten azylový dům byl v Brandýsu nad Labem, což je, já nevím, 20 minut autem, jo, kousíček. Ale já jsem původně ze západu Čech, jo, ještě za Karlovýma Varama. A najednou prostě takhle daleko. A tam byla místnost, tohle je oproti tomu, že kokos, že jak bych byla za to ráda. Jo, takže prostě nějaký dřevěný, ošklivý postele, dostala jsem vlastně jenom klíč od toho pokojíku a společný záchod, společný koupelny, společný všechno, musíte si tam zapisovat, kdy odejdete, proč odcházíte, kdy přijdete, proč jste přišli, jo, kolik přesně hodin.
3: No,
2: a všechno tohle z toho a když mi malý jako pak na mě koukala, mami, kde mám svoje hračky, kde mám vlastně svoje oblečení a všechno, tak tam jsem si že šáhla na takový jakože dno, hodně velký dno a tam prostě určitě by byla jednodušší cesta, 100%, ale já jsem si vybrala tuhle cestu. Prostě rychle.
4: Akože jednoduchšie, skôr myslíš?
2: Finančne. Že mohla bych samozrejme ísť niekam kokos do obchodu, nebo ja neviem, kamkoliv proste makať, ale za jak dlouho v Praze, vydeláte na kauci, vydeláte na nejakým stylem na všechno vlastne, co nemáte, jo? My sme neměli skoro oblečení, my sme neměli nic.
4: Ty si potrebovala doslova rýchly prachy.
2: Áno. Mhm. Tak proč, jsem doslova i točila pak.
4: Má to logiku.
3: Asi tak vznikly rychlí prachy. Teraz mi to došlo.
2: Takže tak. Takže nebylo to úplně jako hezký důvod, příjemný důvod, ale zase, kdybych se do té situace vrátila zpátky, udělám úplně to samý. Úplně.
3: Ale proč až ten azylový dom, že tam bylo toho viac nějako, či... Ja som o takom príbehu ešte nepočul nikdy, takže prvýkrát počujem on.
2: Tak ten azylovej dům, ja neviem, je to proste hrozný. Tam jsem byla mezi feťákama, mezi alkoholičkama, jo. Mezi nevychovanýma špinavýma dětma s prominutím, jo. No, ty děti se nestaraly prostě a teď tam, já nevím, jestli vy máte děti, ale pustit tam vlastní dítě prostě, jo, mezi ušmudlance, prostě, jo, ty, já jsem měla nejvíc zubů ze všech těch ženských, jo, těch tam bylo asi 6, jo. A to mi chybí jedna stolička. Takže hrozný. Hrozný to bylo, špína všude a...
3: Ano, ano. Oliver,

0: runway. Oliver, Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Počúvajte tri prasiatka na Európe 2 s pornoherečkou Alexou, ktorá nám rozpráva o tom, ako začala s pornom.
2: Ale ako sa človek dostane do toho azylového domu, že to nie je, že dobre, tak vy ste sa akože nejak rozišli alebo čo, ale ja prečo práve ten
3: azylový dom? Ja som mu uvierila a vlastně v den, kdy už jsem věděla, že je to prostě v háji, tak on mi přestával zvedat telefon. Myslím, celou dobu ještě den předtím mi tvrdil, že je všechno v pořádku, že prostě to, na čem jsme se domluvili, že prostě všechno platí. A najednou v ten den mi přestal odepisovat a já už prostě všechno vystěhovaný. Peníze jsem neměla nic. A já jsem prostě jela za pravdou, takže já jsem za skoro poslední peníze koupila jízdenku do Prahy. No a věděla jsem, kde bydlí. Tak jsem tam čekala, že prostě jenom se zeptat proč. Protože už jsem věděla, že všechno jsem ztratila, stejně to budu muset nějakým stylem řešit. A já chtěla aspoň to poslední, že proč. No a tam právě, že bylo to, že vyjela výtahem, to bylo v posledním patře, jo. A vyjela nějaká mladá holčina. Už jsem byla vystrzá, asi 2 hodiny jsem tam čekala. A že jako, co chci? Říkám, že si neví, kde bydlí ten a ten. Ten bydlí tady, co po něm jako chcete? Říkám, kdo jste? Já jsem jeho přítelkyně, kdo jste vy? To jsem jeho přítelkyně, no.
2: Tak je.
3: Takže typka mě právě, že pozvala domů. Čekali jsme na něj. Typek samozřejmě přišel, ta po něm hned skočila pozadí. To bylo jak ve filmu. Tam úplně se porvali, tam to bylo. A prý, jako to nebylo nic nového, že slečna ve chvíli, kdy já začala brečet, že jsem se dozvěděla vůbec tuhle pravdu, a ona začala smát, že se nesměje mě, ale že už jí to udělala asi 5x. Tohle to je kapto.
2: No a tvoja cesta odtěl vědla?
3: Tam jsem právě, že tam mi tvrdil, že nám zaplatil, myslím, že na víkend hotel, že ať se jenom dáme prostě dokupy, že omlouvám se, tak se to dík teda. A zavolal mi taxíka a ten hotel neexistoval.
2: Surprise, motherfucker.
3: Ten hotel nebyl.
4: Strašné, hrozné.
3: Je taxikář prostě, ale to je to nejhorší, že tam jsem se cítila hodně špatně v tom, že kdybych byla sama za sebe, já jsem takhle měla o půlnoci v náruči svoje dítě. Takže to bylo takový, jako, kam, já jsem nejhorší matka na světě. A taxikář právě, že říká, no tak je to tady, tam nic tam zavřené, jo, byl tam nějaký hotel, řekl, že absolutně o mě neví, že to tam je zavřené. Bomba. Takže mě odvezou na Karlině Ježíšmarja. Já teď nevím, jak se to jmenuje, něco Matky Terezy, takový prostě útulek pro bezdomovce. Já jsem chtěla vědět, co můžu dělat teď momentálně tady v té situaci, že já vlastně v Praze byla snad po druhý v životě, jo. No a tam mi řekli, že absolutně, že mi nepomůžou, že jenom ráno, že budou řešit ten azylový dům. Tak ten taxikář byl jakej starý pán, Luboš se jmenoval, ale mu do konce života snad budu děkovat. A ten nás vzal k sobě. Jo.
4: Wow. Okay. Wow.
3: Ale zase, jak jsem věděla, že mi něco neprovede třeba.
2: No jasné.
3: Že,
2: no,
3: že no, něco, no, nevím, cokoliv. Jo, že furt to byl takový starý pán.
2: A v tom čase, keď se toto dělalo, si robila čo?
3: Tam vlastně já jsem, teď si s váma já zahraju takovou hru.
4: Dva příběhy.
3: Že co jsem, že co jsem dělala před tím, než jsem začala pracovat tady v tom průmyslu.
2: Takže v podstatě inkognito, len nie je už erotické.
3: Co jsem dělala.
4: Dobré, alebo nám pově 3 možnosti, aby mám.
2: A já se bojím, že to dojebe, že pově to tak, že to hned nebudeme vědět.
4: Stavbarka.
3: ne, tak dělala jsem.
2: Ne, počkej.
4: Tak skúsime hádať.
3: Skúsime hádať.
4: Ak budeme veľmi ďaleko a budeme sa motať v kruhu, tak nám dáš 3 možnosti.
3: Dobre.
2: Okay.
4: Ideme na to. Budeš odpovedať iba áno, nie?
3: Mm-hmm.
4: Dobre. Robila si s ľuďmi.
3: Áno.
4: Všetci robia s ľuďmi, nie? Áno. Pár ľudí robí s koní. Zvierat. Dobre, tak to bola blbá otázka. Ale mám áno. Dobre. Robila si osobne s ľuďmi?
3: Áno.
4: OK, dobre, mám 2x áno. Platili ti ľudia...
2: Predtým. Samo.
4: No a čo? Tak počkaj. Dobre, predával si nejaký produkt? V tvojej práci? Nie. Vídeš.
2: OK, a pracovala si v nejakej firme, nejakej inštitúcii?
3: Ne.
4: Bolo v tej firme alebo v tej práci viac ako 5 zamestnancov? Viac ako 5?
3: tom samým v tom samém, co jsem tam dělala já, tak asi ne. Jako myslím v jeden den.
4: Aha, jeden okay. den.
3: Tak. Oliver, Samuel a Samuel.

0: Oliver, Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Počúvate tri prasiatka na Európe 2 s pornoherečkou Alexou. Hráme hru a hádame, čo robila predtým, ako bola pornoherečka.
2: Ty práce bol taký, že tvoja výška platu závisla od toho, aká si šikovná? Fix. Som sa spýtal, ako nie, ale tak nevadí.
3: Povedz si jedno.
2: Dobre. A... keďže si nepredávala produkt, išlo nejakú službu?
3: Mm-hmm. Bola si v tej práci nahá?
4: Ne.
2: A táto služba súvisela s beauty sférou? Nie?
3: To bude nejaký veľký bizar.
2: Hej, to bude nejaká úplná kopečná. Poštárka nejaká?
3: A tak nemôžem tak napriamo podáme, alebo tak sa nedostaneme nikomu.
2: Ale tak to mi napadlo, že by to
4: je to taková to, hodne, ako vám trošku poradíme to, no. Hodne psychicky i fyzicky náročná práce, ale hlavne po té psychické stránce, kdy jste hodně empatický a hodně citliví lidi.
3: OK.
4: Tak vás to dokáže jako sejmout. Dobre, sejmout.
3: Ty si robila hrobárku.
4: Ne, ježišmarja, ne.
2: Nerobila si na ole, nevolala si ľudom.
4: Ale tohle to je krok potom, bych řekla, tá hrobárka.
2: A takže to má súvisť so smrťou?
4: No, ne, ešte.
2: Aha, takže si robila zdravotníctve.
4: No, dá sa říct. Ale to přesně.
3: Sestrička?
2: Niečo také, nejaká pomocná sestrička, no. V domove dôchodcov.
4: Áno, áno.
2: Aha. Opatrovala si starých ľudí.
4: Áno, pečovatelka, pomocná ošetřovatelka v domove pro seniory.
3: Wow.
2: Tak to ty detkovia teraz, keď ťa vidia. Tak tá to ma ošetrovala.
3: Podľa oni sú rádi, že Boh existuje.
2: Proste
3: vypočul moje prosby.
2: A k tomu si sa asi nechcel opäť vrátiť, hej? To asi stačilo, že?
4: Tak ja na tú prácu ako spomínam dobře. Ono okay. To zase ako bylo takový... Je to smutný, je to psychicky náročný, že já hodně jako soucítil s těma lidma a tam opravdu jako ty lidi vás dokážou strašně vysát, jako.
2: No, jasný.
4: Protože...
2: Oni to potřebují.
4: Jsou depresivní, no. Prostě, jo, tam se snažíte, ale vy jste dneska jak laňka paní taková a teď prostě chtějí umřít, no. Prostě za mnou nechodí moje vnoučata, nikdo za mnou neto. Život. Ale pamatuju si, že to tam bylo, myslím, že přízemí a tam byly ještě lidi, co byli v rámci možností, že to blbě řeknu, v pohodě. Mm-hmm. No ale pak tím, že jsem byla šikovná, tak mě dali na první a druhý patro. A tam jsou lidi s vysokou demencí. Mm-hmm. A já si pamatuju, a to je prostě s těma starýma lidma, to jak s malýma dětma. Jo, tak dobrý den, jak jste se vyspinkala, paní taková. A takhle jsem taky přišla za jednou paní. Byla matikářka, myslím, bývala, jestli se dobře pamatuju, a říkám třeba to paní Nováková. Dobrý den, paní Nováková, jak jste se vyspali? A baba mi řekla, jdi do prdel. A tak jste se asi dobře nevyspala. No.
2: A právě, že toto je pláno, že to bude být sranda, ne? S tým, však keď si to člověk nevěděl.
3: Je velká sranda.
4: No, ale jako jedno se tam málem trefilo, protože já jsem takový jako strašpitel. A byla bouřka, takže bylo takový jako setmělo trošičku.
3: Že to bylo strašidelné ještě.
4: Jo. A okay. Že to fakt bylo jako taky divný, taky ne úplně tma, ale taky to šero.
2: Šero.
3: Fuj.
4: A teď tam byla jedna paní, co byla ležák a ona nemluvila nic. A ona vypadala už celkově jako i ve dne vypadala strašidelně ta paní, jo, že některý ty lidi prostě jsou takový už. A ona tím, že do mě mluvila, ona vydávala zvuky. Mm-hmm. Takový jako, že... jo. Tak jsem tam, u ní vždycky byly otevřené dveře, tak já jsem tam přišla, a to byla taky, ona už měla demenci, tak já všechno, já jsem tam přišla a říkám, co se děje? Co se děje?
2: Já se tu bojím.
4: Ne, a ona měla takový chraplavý hlas a říká, tamhle u dveří stojí nějaký pán. A já jsem si tam vyvrátila nohu, jak jsem se otužila, říkám, prosím vás, kdo tam stojí? Už je pryč, říkám, tak já jdu taky pryč. A šel jsem do prdel.
2: Kráva.
3: To budem definitivně, jak budem starý. Já se budem hrát na to, že mám demenciu, ale absolutně nebudem mít demenciu. A budem zametat takto s lidmi.
2: A vyvíšat si duchou.
3: Začno. Vidíte tu kostru. To je smrt.
2: Nějaký pán.
3: Ne, robím si piču. Není to smrt.
2: Vidím světlo na konci tunela.
3: Dýchajte.
2: Volejte kněz.
3: Definitivně musím si robiť piču.
2: Musíš si to zapamätať.
3: Áno.
2: Nebo je to zmaša, že dostaješ tu demenciu a nebežeš.
3: O čom sme sa bavili? Oliver, Samuel a

0: Samuel
1: a samozvaný
0: Tri prasiatka na Európe 2.
2: Tri prasiatka na Európe 2 a dnešnou hostkou je, pozor, pornoherečka Alexa.
3: No, takže počuj, ale teraz dôležitá otázka. Keby si si musela vybrať a navždy by si robila iba jednu robotu. Buď by si robila iba v domove dôchodcov, ale s tým, že stále by bolo šero a stále iba tejto jednej pani. Iba jedna. Alebo by si non-stop robila
4: B.
3: porno.
4: B.
3: Do 85. OK, perfektné. Takže Bečko, tak je to tak.
4: To je ako bolo hodne
5: očkujú. To posledné upresne, či jo.
3: B. OK.
5: Ja som sa tak pozrel na teba letmo a všimol som si, že na tvojom throat máš jazvu.
4: Mhm. Mám. Měla jsem rakovinu.
5: Ale.
4: Ale máš, to už.
3: Ježiš,
4: to
3: máš také príbehy, že to je
5: normálne.
3: Ja neviem, mám... Ja sa nemám chuť baviť oporne.
5: Že?
3: Vôbec.
5: Aj na tej babke si môžem. Ja to stačí. Ešte už si ešte urobá, ako robila tie zvuky. Dobre. Mala si asi nádor.
4: Jo.
5: Na krku.
4: Ganglionovou neuroblastom krku, přesněji. Ale je to, co jsem se dočetla, jenom dětská forma, že dospělý člověk to nemůže mít. A měla jsem to vlastně ve dvou letech, se mi to objevilo, ve třech mě operovali. Ale...
5: To takto...
4: Aha,
5: to takto...
4: Motoli. Ale tam byl právě, že i problém, že mamka jako chodila po doktorech a furt tvrdili, že to je zduřelá uzlina. Jo, já fakt jsem viděla i tu fotku, že tady malinký dítě, jaký krček malý. A takáhle boule. Mm-hmm. Já, že to prostě zduřelá uzlina, dávali mámě různý krémy a blbosti. A fakt až šestý doktor řekl, že okamžitě máme jet, že do Motole, to je nádor jako kráva. Mm-hmm. Jo. A tam ale nejenom, že já musím mít vždycky všechno special, jako nádory musím mít special. Takže on nejenom, že prostě se tam objevil nádor, ale oni si mě půjčovali studenti v té Motole, aby mohli vidět, jak může být debilně uložený ten nádor. Že on byl různě prostě propletený, jo, a pak mi šel i k Míše, k páteři. Vlastně mi to pak i zacpávalo hlasivky, že jsem začala chraptit a právě, že tam i hrozilo, že to třeba i zacpe nějakou cévu, jo. A i ta operace byla náročná, že co mi vyprávěla mamka, tak prej jako hrozilo, že buď to nevyoperuju celý a že budu postižená, co si tak pamatuju, anebo že prostě a jednoduše se to nepovede, že to bylo propletený, že něco tam proříznou a umřu prostě a jednoduše. Jo, že i hlavní primářka v den operace to odpískala, že to prostě operovat nebude. Takže se mě chopil někdo druhý. Naštěstí to vyoperovali celý a jediný, co mi vlastně tam šmykli, tak to byl oční nerv, myslím. Ale nejde to nějak vidět.
3: Toto si nepamätáš. Nic to.
4: No, ježišmarja, díky Bohu.
3: Aspoň, že tak,
5: ale zaujímavé, že takáto story a aj tak Alexa Throat nemá žiadny význam s tým, vieš?
4: Ne.
3: Isto? Tak?
5: Lebo vieš, mi to príliš podozrivé.
3: No to je, teda to mi vôbec nedošlo, toto spojenie.
5: No.
3: Nora Genius.
5: No,
3: to je
5: tak už sabiem,
3: čistý talent. Ja som si to automaticky spojil s Deep Throat. No nič, mal som pravdu.
5: No dobre, tak teda azylový dom, všetko toto sa udialo a...
3: Neuveriteľné. Ty máš normálne, že zažité na 8 životov, nie?
4: No to
5: koľko máš rokov, ak to nie je tajomstvo?
3: 22.
5: 25. Ty máš 25?
4: Mm-hmm.
3: To sme rovesníci.
5: Ty robíš srandu?
4: Letos 26 už.
3: Wow.
5: Ty kokos.
3: Wow.
5: Tak to by som nebol povedal.
3: Môžeme kľudne...
4: Vy by si typoval?
5: Povedal by som, že máš tak pred 30-tkou. Nie výzorovo. Vieš, akože skôr sa odrážam od toho, že ako sa, o čom sa rozprávame.
3: No.
5: Že to nie je nejako z úst 25-ročného človeka. Hej? No.
3: A syn má koľko?
4: 6.
3: Mhm.
5: Takže to mal byť kompliment. Sranda.
3: No, tak to ti vyšlo.
5: V tom nie som až tak dobrý. Ale teda mal byť. A poďme teda...
3: Máš 32. To mal byť kompliment.
5: 25 vyzerať na 48. To je kompliment.
3: Hrozné. No, sme rovesníci, každopádne. A mám pocit, že si trikrát starší akože tými zážitkami, presne.
5: No, to je... tak som to myslel.
3: Tak,
4: to, ale tak človek aspoň... To bych mohla povídať ešte do nekonečna, i co se týče detství a všeho. Ale zase já to beru tak, jakože jo, že mám toho dost prožitýho, ale zase já se s proměnutím neposeru ze všeho.
2: Po vysílání, dámy a páni, na teraz končíme. Nezabudnite si nás zapnúť vo všetkých podcastových aplikáciách, pretože tam nájdete to, čo sa do vysielania nezmestilo. Ahoj, dobrý večer. Oliver, Samuel a Samuel.